0: Největší hity každý den. Vždycky fresh.
1: Fajn. Pořád se ptala.

0: i rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.

0: právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. Back to the hits.

Yeah. Yeah. Yeah. Wie geht's dir? Wie geht's dir?

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
5: Fajn Rádio.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
3: Fajn Rádio.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
4: Fajn rádio.
5: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn? Fajn rádio.

0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Fajn Rádio. Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
3: Zábava, hudba a spousta překvapení.
2: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
3: Fajn.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Ahoj všichni, dobré ráno, tak já vás vítám zase u Fajn víkendu s Míšou, konečně tomu můžu říkat Fajn víkend. No, každopádně včera jsme měli státní svátek, taky jsme se slyšeli a něco už jsme si řekli, ale samozřejmě ve světě se toho děje strašně moc, to znamená dneska to ještě pořádně doplníme. No ale vzhledem tomu, že jsme se zase vrátili k normálnímu životu, i když teda vlaječky na tramvajích třeba v Praze furt jsou, no ale víte co, my si stejně musíme říct, co je dneska vůbec za den, no ale to až za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby například Rose, Bruno Mars, jich Apathé na Fajnu.

My Soul. Banger pro lepší sobotní ráno na Fajnu. Nám dojíždí v 8.10. No a my si konečně musíme říct, co je dneska vůbec za den. Já jsem si dneska ráno říkala jednu věc. Protože já si většinou ty poznámky a přípravu dělám jakoby o den dřív, to znamená včera. No ale dneska na tramvajích nebyly jenom český vlajky, ale dokonce i evropský. A já jsem si říkala, to je schválně, nebo... A jako napadlo mě to, jako proč. No tak by the way, teď jsem se ve svých poznámkách dočetla, že dneska je den Evropy. Jo, je den Evropy. To znamená, včera byl den vítězství, dneska den Evropy, jo, tak krásně propojený. Jsem zvědavá, co tam bude zítra na den matek, třeba nějaká kytička vepředu, to je docela dobrý nápad. Měl by se nad tom dopravní podnik docela zamyslet. No každopádně, kdo chce dneska oslavovat, tak se může právě projet s těma pražskýma tramvajema, protože prostě tam máme ty evropský vlaječky. No nebo celkově třeba i po republice, podle mě to můžete někde oslavit. I třeba, když si dáte nějaký to pivečko, když už jsme ty Češi, že jo. No každopádně, čím to můžeme my oslavit, tak jsou naše songy. Už za chvilku song Friday, když teda dneska je sobota. Nebo taky Whitney MC, Beast and Honey, jejich Show Me Love. Nebo teďkon Loy, Red Eyes, u nás na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, stejně jako ty ostatní, stojí to za to.

0: Song Friday. Takhle při sobotě na fajnu. A my se společně musíme podívat na to, co v tom playlistu ještě máme. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Za chvilku tady bude například Zara Larsson, její Midnight Sun. Zara byla strašně dlouho schovaná pod kamenem, v tom smyslu, že ona měla například svůj Lush Life, ten všichni známe, to byl obrovský hit, no ale potom spadla. Jednoduše nikdo o ní moc nevěděl. No a najednou její Midnight Sun, nebo Stateside, a najednou vystřelila. A vzhledem k tomu, že vystřelila opravdu dobrým způsobem, tak ji můžeme podporovat i my tady na Fajnu. Tak do toho pojďte s náma, už za chvilku. Fajn víkend.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Je, yeah, to už je 25 let.
5: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
5: JN Interiér.cz.
2: Využijte váš prostor.
6: Fajn Radio.

Bývalá hvězda naší Next Generation, Nicolas, jeho Ferrari. A my si společně na Fajnu dáme takovou menší prohlídku bradavic. A nejenom na Fajnu, dokonce i u nás v Praze v Letňanech, protože budou hostit právě Letňany v obrovskou výstavu Harryho Pottera. Teďkon se hrozně řeší téma nového seriálu, jsou lidi pro, proti, prostě už to vzniklo, proč to musí vznikat znova, naopak jsou lidi, kteří se těší, že se tam víc ukážou ty knížky, no prostě blá, blá, blá. No ale nově by měla právě mířit výstava do Prahy. To znamená, jestli chcete podívat na svět bradavic nebo celkově Harryho Pottera, máte možnost. Přece jenom ne každý se dostane vždycky do Londýna na tu skutečnou výstavu. A co víme, co tam bude? Mělo by to být opravdu něco podobného, jako známe z Londýna, samozřejmě trošku menší a jako asi skromnější, protože ne všechno zvládnou přenést. Kdo ví, tak ví. No ale já doufám, že třeba se tam i potkáme, protože v srpnu já si myslím, že budu jeden z prvních lidí, který tam jako nastoupí. No ale když nemáte možnost letět do Londýna, aspoň se to přesune k nám do Prahy. No a co já vám dám teďkon menší možnost, je si užít naše songy. U zahluku Jason Derulo, anebo teďkon Gracie Abrams, její Dead So True u nás na Fajnu.

0: Sexy for me. Banger, který nám dojíždí. 8.40 na fajnu. Tak doufám, že jste si to trapno užili se mnou, no ale teďkon si dáme banger, který opravdu trapnej není. Člověk, který umí dělat jenom ty nejlepší show, Youngblood, jo, Hello Heaven Hello. Kdo jste byli na jeho koncertě, tak víte, kdo ne, stejně jako já, a jenom jste to feelovali z Instagramu, tak taky víte. Youngblood, když byl u nás v Čechách a nakonec všechno všichni sdíleli na socky, všechny ty různý kanály, stránky, tak já jsem si myslela, že jsem tam fakt byla, protože to je člověk, který i prostě přes ten monitor mi zvládnul přidat neskutečnou energii. A teď uvidíme, zvládne to i přes ten éter? Až k vám? Do auta, domů nebo kdekoliv posloucháte? To se dozvíme za chvilku, na fajnu.
1: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
1: Fajn Radio. Fajn. Instagram,
8: YouTube,
1: TikTok,
8: co je zrovna teď in.
7: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme Fajn.

fajnů. Banger, který nám dojíždí v 8.52. A my se společně podíváme na to, jak to máme my Češi v posteli. Dobře, nebudu vám tady s ničím radit, ale já jsem zjistila, že existuje průzkum o intimitě. A většinou se tady na ty témata úplně nebavím, ale mě docela zaujalo, že prej Češi v ložnici častěji spí, než aby se věnovali svýmu partnerovi. Prej to klesá kvůli vyšší pracovní nasazenosti a taky kvůli tomu, že prostě scrollujeme socky. Jako představa, že v ložnici spíš člověk scrolluje socky, než aby něco dělal, je upřímně zajímavá a asi víc to rozebírat nebudu. Ale prostě představte si to, no, člověk po celém dnu přijde z práce, no, prostě chce si jako lehnout, chce si odpočinout a jako vydat tu energii navíc je občas prostě a jednoduše těžký a brej, my Češi to už moc neděláme. Spíš naopak. Spíš spíme. No tak. Hele, aspoň budeme jako víc v klidu a třeba nebudeme tak naštvený, jak se u nás říká, no, nevadí. Ale co vás může taky uklidnit, tak jsou naše songy. U zahluku Rudimental, Kelly, jejich All I Know, nebo teďkon Ale Farben, jeho Baby Goodbye u nás na Fajnu. Hey!

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
3: Fajn Rádio.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Dobrý dopo, čau lidi, já vás vítám u naší druhé společné hoďky, kterou právě teď v 9 hodin a 1 minutu otevíráme. No a my se za chvilku podíváme na to, co, nebo vlastně jakou drobnost si můžete koupit za 5,5 milionů dolarů. To je taková skromná, malá částka, symbolická, no ale na to, co to je, to si řekneme za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby například James Hype a song Ferrari u nás na Fajnu. Dejte si ho s náma.

daní dali nějaký ty pistácie. Tohle byl Kellyn a Sofian. No, my se společně na Fajnou podíváme na jeden obrovský, krásný byt za 5,5 milionů dolarů. To je velká částka, ano, jednoduše se prodává byt Leonarda DiCapria z filmu Vlk z Wall Street. No, za takovouhle částku, v českých teda korunách je to 115 milionů korun. Nevím, co bychom si vlastně tady v Praze koupili. Myslím si, že na Praze jedna něco opravdu obrovského, ale já jsem se na to koukala, jo. A i u řeky najdete byty za takových 43 milionů korun. To znamená, jako o vlastně 2,5krát dražší je tenhle. No ale, jako víte co? Kdo na to v dnešní době má? Nebo otázka, kdo ne? Dobře, nikdo. Každopádně mě zajímá 724-634-634. Chtěli byste si takovej byt koupit, ať už v Praze nebo kdekoliv jinde, který by stál 115 milionů dolarů? A nebo máte radši třeba takový ten vesnický klid, kde člověk jednoduše v baráčku se zahrádkou si tam reje do země, sází si kytičky? A nebo prostě máte rádi ten městský ruch právě tady s těma obříma bytama? Napište mi 724-634-634 a za chvilku si o tom společně trošku popovídáme. Do té doby třeba Ed Sheeran nebo Felix Jen, nebo teď už Lady Gaga doučí jejich runway na

0: Jeden z nejlepších songů, který tady na Fajnu máme, Ed Sheeran, jeho Shiver. A my se společně podíváme na vaše odpovědi. Já jsem se vás ptala, jestli radši byste byli na vesnici, nebo naopak spíš někde v centru třeba Prahy nebo jakýkoliv metropole a měli prostě obrovský bejvák. Protože jsem vám řekla, že se prodává byt z filmu Vlk z Wall Street. No a přišla například zpráva, radši mám vesnici a klid. OK, nebo třeba Káťa napsala, že by radši byla v centru Prahy a koukala se na řeku. Na rovinu, já osobně mám taky takový ty preference, že by se mi líbilo jednou jako bydlet takhle třeba u Vltavy, ale jako jestli já se někdy na takovouhle platovou třídu dostanu, no nevím, nevím. No ale co vím, je název dalšího songu. Za chvilku, tady jenom pro vás, bude Tate McRae, její Just Keep Watching. Člověk, který sice se proslavil spíš jako zpěvačka, ale taky je to neskutečná tanečnice. Tate byla úplně původně právě tanečnice, nakonec se zjistilo, že umí i zpívat, no a máme tady Tate McRae. Nebo tady bude třeba Taylor Swift, tohle všechno za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Belisima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Belisima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Fajn Radio.
4: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
4: YouTube,
1: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn? Fajn Radio.

i boží hudební žebříčky Taylor Swift i Elizabeth Taylor. V 9.32 na Fajnu. No a my se podíváme na to, kdo co slyší a kdo co ne. Jsou lidi, kteří mají reálný problém se sluchem. No a potom je tu žena z Číny, u který se projevilo vzácný onemocnění, kvůli kterému neslyší mužský hlasy. No, většinou lidí v těch komentářích byli docela happy a říkali, já bych chtěla taky, já bych chtěl třeba neslyšet ženský hlasy, nebo mít to naopak. Pak jsou lidi, kteří to zpochybňovali a říkali, vážně? Ta si na to jenom hraje, to je blbost. No ale podle všeho je to pravda. Opravdu se to stalo a když byla na vyšetření a mluvil zrovna v tu chvíli muž, tak se ukázalo, že jí bubínek nefunguje. Mně to přijde neuvěřitelný. Zjistila to tak, že se prostě jednou vzbudila a neslyšela svého přítele, který na ní prostě mluvil. No ale víte co, tohle to byla zrovna žena, která teoreticky chtěla slyšet ty mužský hlasy, no ale pak jsou lidi, ať už muži nebo ženy, kteří nechtějí slyšet hlasy druhého pohlaví, no a stejně je musí nějakým způsobem poslouchat. No ale já věřím, že vy jste ty, kteří chtějí, protože za chvilku tady budou Imagine Dragons, což samozřejmě spíš mužský hlas, nebo teďkon, už to bude spíš jako žena. Dua Lipa, její These Walls, já věřím, že většina z vás její hlas 100% bude chtít poslouchat, tak si odejte s náma a tenhle banger na lepší sobotu.

0: neskutečná kapela Imagine Dragons, jejich Enemy. A my se za chvilku na Fajnu malinko zapaříme. Whitney MC, Bees and Honey, jejich At the Party. Banger, který si společně dáme už za chvilku. Nebo tady bude třeba kapela Poetika, jejich Blízko. Nebo magická trojice, Damiano, David, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to Me. No je to jednoduchý, prostě ten playlist je jako vždycky nabitej. Stejně jako naše témata, poslední bizárek pro dnešní den už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Fajn Radio.
7: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
7: YouTube,
1: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
1: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio

Damiano David, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to Me. A my si společně na Fajnu dáme poslední bizárek, který je vlastně strašně krásný. Protože já jsem zjistila, že jedna 25-letá žena z Ameriky našla na půdě svého starého rodinného domu dárky, který měla dostat před plus minus 20 lety. No a na jednu stranu bych si řekla, ježiš, abych z toho měla takovou radost, když jsem byla malá, protože ona tam našla hlavně 4 barbínky. No ale společnost Barbie, nebo Mattel Barbie, chápeme se, tak v dnešní době už má extrémní hodnotu a vlastně i před těmi plus minus 20 lety měl obrovskou hodnotu, nebo měla ta společnost. No ale v dnešní době to znamená trošku něco jiného. Hlavně to, že většinou, když máte opravdu originálně zabalený barbínky nedotknutý, tak mají mnohem větší cenu, než měli předtím. To znamená, slečna teďkon může ty barbínky prodat a získat alespoň nějakou hezkou finanční odměnu. Takhle. Ano, na jednu stranu by to mohla dát třeba svojí dceři nebo někomu darovat, ale když už žádnou dceru nemá, ona má jenom syny, tak alespoň z toho může mít nějakou tu korunku a dostat od rodičů dárek, alespoň takhle zpožděně, který se jí může líbit právě i v těch 25 letech. No a já vám dám taky jeden dárek, který se vám může líbit. To jsou naše songy z hluku Sombry, Hot 12 to 12, nebo Teddy Swims, Mr. Know It All, už teďkon u nás na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma pro lepší sobotu.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz
3: Fajn Rádio.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Fein Weekend Smíšou. Dobrý dopo, čau lidi, já vás vítám při startu naší společný třetí dnešní hoďky, a to v 10 hodin a přesně teď jednu minutu. Ano, je to tak. No a taky se společně podíváme na ty drby ze světa celebrit. Moje oblíbená hoďka, kdy řešíme lehčí bulvár, ale zároveň vždycky je to prostě nějakým způsobem skvělej bizárek. No a co mám pro vás připravenýho dneska, to se dozvíte už za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby například Ava Maxi, Spotify. Pojďte do toho s náma na Fajnu.

Vlko, song Pepa Sklinám doježdí v 10.09 na Fajnu. A my se podíváme na jednu hrozně krásnou rodinku. Musím říct, že mě to extrémně zaujalo. Tak uvidíme, jak na tom budete například vy. Rihanna si nechala vytetovat výkres, který nakreslili její děti. Já jsem viděla tu fotku a je to doslova a do písmene taková čmáranice, což zní jako strašně hnusně, ale zároveň, kdybyste se na to podívali, třeba někam na Instagram nebo celkově, když to vygooglíte, tak je to opravdu hrozně hezký jako moment, protože samozřejmě láska k dětem, to je něco nepřekonatelný, no a ne ještě k tomu, když si necháte prostě vytetovat jejich výkres, prostě jenom pár čárek na nohu. A ano, jsou lidi, kteří si můžou říct jako prostě co to je, proč to tam je, ale zároveň, když potom znáte ten background, tak je to úplně něco jiného. A to otetování vlastně platí tak celkově, protože jsou lidi, kteří si řeknou fuj, prostě tam ten člověk je počmáraný, proč by to prostě dělal, no ale pak vám dojde, nebo pak třeba slyšíte právě ten background story, no a zjistíte, že to je mnohem víc než jenom nějaká čmáranice třeba na ruce nebo na noze. Stejně tak i naše songy mají super background, no teď se můžete společně s náma vyslechnout za chvilku Dermot Kennedy nebo Her z Purple Disco Machine, ale teďka už neskutečná skupina BTS, jejich si ujím na Fajnu.

0: me. Dermot Kennedy. Power over me. Banger, který nám dojel v 10.19 na Fajnu. No a taky tady mám další banger, který si dáme už za chvilku. Ray, její Where's My Husband. Každý hledáme něco jiného. Mě osobně by taky zajímalo, kde je můj husband, stejně jako to zajímá Ray. No a jestli to zajímá i vás, no tak buďte s náma, za chvilku.
1: Fajn víkend. Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Swaglift Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Sportfilm festivalové ozvěny ve středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
14: Vstup zdarma.
13: Sportfilm.cz.
15: Fajn rádio.
16: Back to the hits.
15: Fajn.

Jiso Zajnych, Eyes Closed. Banger, který nám dojíždí 10.31 na Fajnu. A my si dáme jednu misku. A nebo je to normální, obyčejná miska, bude to Miss Agro. Protože na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Rádio, tak můžete vyhrát 3 VIP lístky. A ano, za prvý tam bude vyhlášení Miss, no ale nebo je to všechno. Bude tam taky třeba Adam Myšík nebo DJ Rockstar, no a mnohem víc dalších lidí. Bude to konat 12.5. letošního roku, logicky, v areálu ČZU v Praze. No a jestli chcete právě tyhle ty 3 VIP lístky vyhrát a třeba s kámoškama, s kámoškama, nebo s nějakou partou si udělat prostě hezký večer, nebo celkově vlastně od odpoledne to probíhá, no tak běžte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, podívejte se do naší komunity, kde mimochodem už to dávno probíhá. To znamená, máte sice menší šanci, ale pořád tam ta šance je. No a vydejte, pojďte do toho, třeba budete mít štěstí a právě vy si to společně i s náma, Fajn tam bude samozřejmě taky, užijete. No a teďko, no, už si společně užijeme další song Zerb, Coldplay, Feels Like I'm Feeling Love u nás, tady na Fajnu.

0: Traffic. V 10.37 na Fajnu. No, my si za chvilku dáme něco o Olivii Rodrigo, ale do té doby jedna z jejich největších sokyň. Co se týče hudební scény, tak třeba ani tolik ne, ale ta love story tam byla malinko propojená. Jednoduše dámy byly v milostném trouhelníku. Naštěstí už nejsou. Jak to teďkon spolu mají, to úplně nikdo moc neví. Jednoduše se radši nikde společně na veřejnosti neukazujou. No ale to neznamená, že by ani jedna z nich nic neuměla. Naopak jsou to velice talentované slečny, to znamená song za chvilku od Sabriny Carpenter, její Man Child. No a taky společně si dáme nějaký to info ohledně Olivii Rodrigo. Pro někoho smutný, pro někoho skvělý, ale o tom až za chvilku.
1: Fajn víkend.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
12: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.
13: Turn it up, turn it up.

Neskutečná Olivia Rodrigo, její Good For You. A co je na fajnu Good For Us, je třeba si říct něco právě o ní. Před chvílí jsem vám řekla o její největší sokyni, Sabrině Carpenter. No ale teďko, no očividně Sabrinka malinko spadla, protože Olivia Rodrigo má vyprodaný všechny koncerty její nový tour. Říká se, znova pouze říká, že by měla přidat další, plus minus 5-6 z Londýna. No uvidíme. Jo, ne každý má letenku do Londýna, já třeba ještě ne. No ale kdyby přidala další koncerty, třeba i u nás v Praze, v Outučku, co? Třeba by se měli možnost i my právě se tam podívat. Představte si to, místo toho letět do zamračeného deštního Londýna, tak místo toho by se mohli jít sem, do Prahy, podívat se na Oliviu. Ne, já už se přestanu chovat jako dítě a radši vám pustím další song, jo? Tak jo, teď už Charlotte Gott a její největší novinka, Into Deep u nás na fajnu. Tak si tenhle banger dejte společně s náma.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
3: Fajn Radio.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Dobrý dopo. Už teda poslední dopo, protože nám zbývá naše poslední společná hoďka, ve který vás neochudím ani o ženskou logiku. Jednoduše se podíváme na svět z ženského pohledu, takže na to buďte připravený. Občas tady malinko, řekněme, mužský ego to úplně nezvládá, jo?
1: Fajn víkend.
0: Ale do té doby je třeba Ian Dior, jeho Let You. Na fajnou.

Neskutečný Mal Smith, jeho Nice to Meet You u nás na Fajnu, no my se spíš podíváme na malinko ženštější energii. Jednoduše ženská logika i sredy. Mapy prý vymysleli hlavně muži. No ale zkuste někdy jako jet na výlet bez ženy. Přece jenom ta vám do toho pořád povídá a říká vám ty její inteligentní poznámky. No a samozřejmě bez inteligence se jen tak nikam nedostanete.

0: One Republic, Runway. Let's just run away. Banger, který dojíždí v 11.19 při Fine Weekendu s Míšou. A už za chvilku se dáme banger, který plus minus 5 týdnů bořil hudební žebříčky. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Její Ophelia. Všichni, kdo známe Shakespeara, tak víme, jak to s Ophelií dopadlo. A samozřejmě nikdo, ani Taylor, nechce skončit jako Ophelie. A proto si společně s náma poslechněte její songu za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.
6: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
7: Fajn
6: Radio.
1: Instagram,
6: YouTube,
1: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
7: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Sociálních sítí.
6: Jsme fajn? Fajn Radio.

0: Rugale, Pretty on Paper. V 11.33 na Fajnu. A my si společně popovídáme na jedno obrovský téma. A popovídáme, říkám, hlavně kvůli tomu, že tu nejsem sama. Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj, Míša.
0: Pan ředitel Fine Freshe se k nám přišel taky podívat jednou za uherák, že ano, ahojky.
1: Ano, jsem tu zase tak brzo v sobotu.
0: Ano, a já jsem našla takovou studii, nebo takový fakt, že ideální věk pro svatbu, děti a takovýhle věci je 27 let. Co si o tom myslíš? Lukášovi je teprve 18, ještě jako mladý, takže...
1: Hele, právě to je ten problém, protože naše Gen Z skupina je totiž taková, že i podle nějakých studií se nechceme vůbec šmajchlovat, nechceme být spolu, jsme jenom online, nechodíme ven na rande a jsme strašně hodně single.
0: A máš zkušenosti? Jakože...
1: Jako se šmajchlováním?
0: Ne, tak jsem to nemyslela. Ale jestli ty seš ten typ člověka, který spíš jako radši třeba jde spát, než aby si zašmajchloval.
1: Hele, já strašně rád pracuju, já jsem workaholic,
0: no,
1: takže
0: tak
1: můj
0: jo.
1: Problém je ten, že z práce jedu domů, tam spím a zase ráno do práce, jo.
0: No ale já jsem třeba dneska mluvila o faktu, že právě lidi jako tím, že jsou z práce třeba vyčerpaní, tak potom na to nemají náladu, no to šmajchlování.
1: Já taky ne.
0: No?
1: Já to chápu.
0: No právě. Já si myslím, že kdybychom měli vyšší platy úplně všude v každý práci, tak třeba teoreticky bychom potom nemuseli být takový workoholici, protože by to dávalo konečně smysl ta práce.
1: Ano, takže prosíme víc peněz.
0: Ano, prosím, prosím. Ne. Ne, to je samozřejmě jako strašně velký vtípek, ale celkově si myslím, že 27 let je tak jako ideál. Tak jako, ale pozor, ideál v takový té statistice, protože mě je třeba 20 a jako za 4 roky, že nevím, jestli bych si dokázala představit, že budu jako máma, protože já sama jsem ještě dítě, jo, dobře, přítele mám, ale jako nedokážu si představit, že teďko už bychom jako plánovali svatbu nebo děti nebo něco.
1: Hele, mě ještě napadá, jestli to je jakoby statistika na celý svět, protože plně v každý zemi tu bude trošku jinak ten věk.
0: To je pravda, to je vlastně dobrá otázka. Já myslím, že tady to zrovna mělo být přímo, jo, pro Českou republiku.
1: OK, takže 27 let.
0: Ano.
1: Mám 9 let.
0: A tak ty jsi taky zadaný, takže dobrý, to už máte čas jako plánovat.
1: No, musíme začít, no. Musím přestat pracovat asi už.
0: To je pravda. Ale zase, abyste děti uživil, že jo, když už se jako pořídíte, tak jako...
1: Tak nějakou chůvu asi budu potřebovat.
0: No to potřebuješ tu práci. No nic, já už bych si dala další songy. Za chvilku Sara Dekas nebo Izomandias, ale teď komu Shawn Mendes, jeho YYY na Fajnu.

0: Nas Izomandia s jejich Talk to Me ve speciálním remixu, který udělal Nobody Listen. No a za chvilku například tohle. Bruno Mars, jeho I Just Mind. Banger, který měl rozpoutat jeho nový tour, který teda už je skoro za náma. Ale ten song ještě ne. Celý za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Je, yeah, to už je 25 let.
7: Je, yeah, a pořád nás to baví.
6: Oslavte si JM Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
7: JM Interiér.cz.
6: Využijte váš prostor.
1: Fajn Radio. Instagram,
8: YouTube,
1: TikTok.
8: Co je zrovna teď in?
1: Fajn Radio. To nejzajímavější.

Styles, American Girls. Banger, který nám dojíždí v 11.53 na Fajnu. A uzavírá nám náš milovaný Fajn víkend s Míšou. Teď už přichází moje milá, mladá, sympatická, talentovaná, vždycky připravená kolegyně Kristin, která už se teď tady na mě úplně plně usmívá a těší se, až zasedne za ten mikrofon. No, my se slyšíme se zítra od 8 do 12. A ahojky!

0: Májové dny v onlineshop.cz.
1: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Fajn Radio. Next Generation.
7: Next Generation.
6: Vždycky hot.

0: ahoj lidi, startuje Fine Weekend s Kristin, 4 hodinky před náma a máme 9. května a to znamená, že za malou chvíli dáme vědět, co se kde dneska děje takhle o víkendu, tak na to si počkejte a taky si samozřejmě dáme skvělý bangry.
1: Fine Weekend.
2: Fine Weekend.
0: Dave, Thames, nebo teď už Nico Santos na Fineu, Human Being právě teď.

co byla Dua Lipa Dance the Night. Posloucháte fajn, máme 9. května a to znamená, pojďme se podívat, co se kde dneska děje, já se na to taky jdu mrknout. Hele, třeba tady vidím, že dneska je den otevřených mlýnů, každý druhý květnový víkend, tak to znamená, že pokud máte nějaký ve svém okolí, tak tam třeba můžete vyrazit, nebo se taky koná Český pohár horských kol, je to největší a oficiálně takový seriál, oficiální seriál horských kol v České republice, jako jediný je zastřešen Českým svazem cyklistiky, tak to se taky děje dneska a taky zítra. No a potom tady mám ještě jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. To se taky dneska koná, tak rozhodně na to taky můžete mrknout, pokud budete mít zájem. No a mě samozřejmě ještě zajímá, co děláte vy, co máte v plánu dneska. 724-634-634, dejte vědět, co děláte. A mezi tím další skvělý songy Dio, nebo taky Robin Schulz, Sigal a Zoe Weiss, AM to PM právě teď. Exclusive new music. Yeah.

0: Jason Boone, jeho Beautiful Things tady na Fajnu při sobotě. A já jsem se vás před malou chvílí ptala, co dneska máte v plánu, co budete dělat, no a přišlo mi hnedka několik zpráv. Napsala třeba Terka, ahoj, dneska jsme se s holkama dali spontánní výlet do Beskyd. Mělo to být jenom kafe a skončili jsme po 4 hodinách na nějaký rozhledně bez signálu. Jo, tak to se dělím, že mi přišla ta zpráva, ale děkuji extrémně moc za tuhle zprávu, rozhodně užívejte. Další napsal třeba Matěj, ahoj, já dneska celý den absolutně produktivní, teda do chvíle, než jsem si lehl na 20 minut a probudil se o 3 hodiny později. Sobota jako vyšitá. Jo, tak to si myslím, že vlastně zní taky jako fajn, fajn plán. A samozřejmě mi klidně můžete psát dál, děkuju za vaše zprávy a za chvíli budou další skvělý songy, třeba Mulgrap nebo taky Mark Amber, tak si na to počkejte a za malou chvíli na Fajnu to tady bude.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
7: Vstup zdarma.
6: Sportfilm.cz.
8: Fajn rádio.
9: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
8: Instagram.
9: YouTube.
8: TikTok.
9: Co je zrovna teď in. Fajn.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn. Fajn rádio.

Sheeran, Azizam na Fajnu. 12.33, to je aktuální čas, no a lidi, zítra je den matek, takže za chvíli bude všude, budou všude kytky, přáníčka, reelska s textem, nejlepší mamka, prostě, jo. Ale podle mě se málo mluví o tom, že vztah s mámou není jenom jako cute a dokonalej, ale je hlavně strašně jako silnej a je to celkově hrozně silný jako pouto, protože ať chcete nebo ne, tak většinou jako máma je první člověk, podle kterého poznáváte ten svět, že jo, jak se řeší jako stres, jak se mluví o emocích, jak se třeba dává láska. A nejvíc crazy je, že některé jako věty od mámy vám zůstanou v hlavě úplně navždycky, ať už dobrý, nebo ty, co trošku teda jako bolej. No a myslím, že největší jako mindfuck přijde ve chvíli, kdy si uvědomíte, že i ta vaše máma je vlastně jenom člověk. Nejenom ta máma, ale někdo, kdo taky nevěděl, co dělá, byl unavený, měl své problémy a občas něco pokazil. Jenže když jsme byli malí, tak máme jako pocit, že rodiče mají návod prostě na život a pak vyrostete a zjistíte, že všichni tak trochu improvizujeme v tom životě, že jo. No a upřímně, myslím si, že skoro každý z nás měl někdy období, kdy si s mámou nerozuměl úplně jako ideálně, ale pak přijde ten moment, kdy třeba odjedete na pár dní pryč a najednou vám chybí i to otravný, jako, ale vzal se smykinu, to, tamto. Takže dneska zkuste na chvíli vypnout ten automatický režim doma, třeba pokud se s rodičima uvidíte s mamkou, protože jednou vám možná bude chybět i to, jak na vás někdo křičí, že je hotová večeře. No, takže tak. Teď už Kellyn a jeho mega banger Praha Vídeň právě teď na Fajnu, tak si to dejte.

taky Callum Scott, jejich Stay tady na Fajnu, 12.40 aktuální čas. No a lidi, před ještě nějakou chvílí, nějakou dobou byl nejstreamovanější umělec na Spotify Justin Bieber, no ale teď už se to zase změnilo. Teďka už zase kraluje král popu doslova. Kdo to je, to asi už tušíte, já vám o tom povím až za malou chvíli. No a mezi tím třeba BTS nebo taky Lady Gaga, Garden of Eden, to všechno do minutky tady bude, tak si na to počkejte, na Fajnu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
4: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
5: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
4: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Fajn Radio.

Alex Ward. Jo, Eternity, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. No a lidi, Michael Jackson je momentálně nejposlouchanější umělec na světě. 17 let po smrti a mě fascinuje jedna věc, jak některý hudebníci nikdy prostě nezmizejí, zrovna jako on, ten si myslím, že nikdy nezmizí a vždycky si ho všichni i naše další generace budou pamatovat, protože trendy dneska vydrží třeba, to je jako šílený, že ty trendy třeba vydrží jako pár měsíců, nebo že týdnů, ale potom jeden den všichni poslouchají jeden song, druhý den už je to cringe, ale pak přijde právě třeba Billie Jean a funguje to úplně stejně na vaše rodiče, na vás i na lidi, co se narodili dávno po roce třeba 2010. A podle mě je strašně zajímavý, že spousta mladých objevuje starý umělce přes TikTok nebo Reelska a najednou někdo použije 10-sekundový sound a boom, jako celá generace začne poslouchat interpreta, který ho předtím vůbec neřešila. A je to vlastně trošku cool, že hudba neumírá, jenom mění trošku ty algoritmy, že jo. A upřímně, Michael Jackson je asi jeden z mála lidí, který dokáže rozjet party úplně kdekoliv, ať už je to podle mě dneska svatba, auto, kuchyň ve dvě ráno, random prostě školní výlet. Pamatuju si to, když jsme to prostě rozjížděli, jo, vychápeme se, známe to. Takže prostě Michael Jackson tady bude s náma navždy. To je jediné, co jsem chtěla říct a my jedeme dál. Fajn. Wrecker, song, který nám tady teďka běží od Sombra, to si dáme právě teď, tak si to užijte, dejte volume doprava a mějte krásný den.

0: jsou Gufrau. Taky Marie April a jejich Nezvládám. Tady u nás na fajnu 12.59, to znamená, že jsme na konci první hodinky. A ještě tři nám zbývají, tak rozhodně vydržte, poslouchejte dál. A za malou chvíli budu zpátky na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Fajn Radio.
7: Fajn.
1: Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
8: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, druhá hodinka Fajn víkendu na svém startu. 13.00, to je ideální čas. No a ještě ani nevyšel první díl a HBO už potvrzuje druhou sérii Harryho Pottera. Za chvíli tohleto probereme ještě víc dopodrobna. Mezi tím třeba Ray, Where is my husband, nebo taky Tiesto, Tate McRae a jejich 10.35 právě teď na Fajnu, tak si to užijte.

0: byl Fastboy, taky Rafi, Wave tady u nás na Fajnu, 13.10 aktuální čas, no a pojďme trošku do světa kouzel. Harry Potter ještě ani nezačal a už má potvrzenou druhou sérii. Jako je to úplně šílený, HBO tomu věří tak moc, že obnovili pokračování ještě před premiérou vůbec té první řady, která má vycházet, toho nového Harryho Pottera. No a víte, co je na tom jako vlastně nejvíc jako zajímavý, že Harry Potter podle mě už dávno není jenom film nebo knížka. To je doslova jako takový comfort place pro někoho. Já třeba musím se přiznat, že nejsem úplně fanoušek Harryho Pottera, ale neodsuzujte, jo, já chápu, proč někteří tak moc milujou tenhle kouzelný svět, já to vlastně mega chápu. No a jako já mám pocit, že ten hype kolem toho seriálu není jenom o tom, že chceme třeba ty nový díly, nebo chcete nový díly, ale chceme trošku zažít znova ten pocit, kdy jste přišli ze školy, pustili si třeba ten film na 2 hodiny, zmizeli z reality, jenže teďka už jsme jako starší, že jo, a místo dopisu z bradavic nám chodí maximálně upozornění, třeba, nevím, z banky. A jako já jsem fakt zvědavá, jak to vezmou třeba mladší lidi, co na tom nevyrostli. Stejně jako třeba starší generace, protože pro mě to nebude nostalgie. Pro ně to bude úplně jako nový svět, že jo. A budou třeba jako smutný, bude, že některé děti budou vyrůstat už jenom na té nový verzi. To je fakt hrozný, to je fakt zvláštní. Takže otázka večera je, kdo z vás si stejně pustí první díl hnedka v den premiéry, no a když budete předstírat, že vás to už dávno přešlo, schválně. 724634634, dáte tomu šanci, tady tomu novýmu Harryho Potterovi, první, druhá série už je taky prý v přípravě, tak uvidíme, co z toho vznikne. Pište ještě jednou 724634634 a my zase jdeme dál. Teď už Damiano, David, Tyla, Nell Rodgers, jejich Talk to Me na Fajnu.
1: Hi everybody, this is Damiano David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and

0: její Samsei a remix Felixe Jena tady na Fajnu. Aktuální čas 13.22, no a my pokračujeme dál za malou chvíli, třeba Rihanna nebo taky Taylor Swift, no a potom budeme řešit další skvělý srandy. Tak za malou chvíli třeba ta Taylor Swift, tak se na to počkejte. Na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
1: Fajn Rádio. Instagram,
6: YouTube,
1: TikTok,
6: co je zrovna teď in
7: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn?
6: Fajn.

Coldplay a Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure, tady u nás na Fajnu, při sobotě. No a pozor, máme tady další internetovou válku. Podle nový studie mají být milovníci koček inteligentnější než lidi, co mají psy. Já jsem věděla, že to bude jakoby docela válka, no. Hele, upřímně, já si myslím, že to vůbec není jako o inteligenci. Je to trošku o tom životním stylu, ale tak samozřejmě jako mám radši ty kočky, že? No, takhle, pejskaři jsou takový ten typ lidí, co v 6 ráno běžejí ven v mikině, co pamatují jako covid jenom protože jejich pes potřebuje čůrat. Zatímco kočkaři ti mají doma bytovýho freelancera, co je ignoruje 20 hodin denně a pak si v jednu ráno lehne přesně na notebook a nebo jim počůrá cokoliv. Jako takhle, nejlepší je, jak se lidi kvůli tomu okamžitě hádají, jo. Jako kdyby domácí mazlíček automaticky určoval vaši osobnost. A ono to tak jako vlastně na jednu stranu je, přitom realita je, že většina z nás si vybírá zvíře podle toho, jak moc máme energii jako fungovat. Pes je prostě víc jako nějaký závazek, kočka je prostě takový roommate. A louky miluju, že internet vždycky vezme nějakou jednu studiu a okamžitě to udělá jako olympiádu ega. Za chvíli budeme mít výzkum, že lidi s morčetem podle mě umějí líp jako daně nebo něco takového. Ale schválně, jo? Kdo z vás je ten pes a kdo tým kočka a hlavně, kdo doma bydlí s mazlíčkem, který má větší ego než celý zbytek rodiny dohromady? Hm? No, tak pište. 724-634-634 a teď už pojďme zase na další songy. Fine. Miley Cyrus a End of the World, to si dáme právě teď. Tak si to rozhodně užijte, dejte volume doprava a poslouchejte.

0: jsou One Republic, jejich Sunshine, na fajnu, při sobotě. No a lidi, hele, máme tady 13.43, no a to znamená, že vám za malou chvíli řeknu novinky v hudbě, takový recap toho, co tenhle týden vyšlo. Včera už jsme si dávali tady 3 songy, ale máme toho tady docela dost, takže další 3 songy za malou chvíli a za malou chvíli tak je třeba Sombr 12 to 12 a nebo ještě tenhle skvělý banger. Tohle to je Arlo Parks, Two Sided, to si dáme za malou chvíli, tak si na to taky rozhodně počkejte a za malou chvíli tady i novinky, i tohle ty všechny songy budou na fajnu.
1: Fajn víkend. Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.
4: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

Carlo Parks, Two-Sided. Tady u nás na Fajnu. Celku vlastně nový song u nás v playlistu, no ale já tady pro vás mám úplně ty nejnovější věci. No, pojďme vlastně rovnou na ně. Tohle je Kesha a její Origami. Nevím, jestli znáte Kešu, ale ona jakoby určitě vám bude povědomý třeba song TikTok, který byl úplně všude a trendoval v době jako covidu, prostě jsme všichni točili ty TikToky přesně na její song a teďka má novej song Origami. Jako má dobrý vibe, mě to docela baví, ale máme tady ještě něco jiného. Pojďme se vrátit k nám do Česka. Tohle je Totally Nothing a jeho Makeup. Hele, věřím, že tohle je dost specifický jako vibe, ale věřím, že se tady najde někdo, koho to bude mega bavit. No a teď ještě jedna skvělá žena.

a její Supernova. Banger, za mě úplně mega krásný song. Samozřejmě mě zajímá, co vy na tady ty novinky říkáte. 724-634-634, dejte do rychlo vědět, co vás baví nejvíc. No a my půjdeme zase dál. Bebe Rexha, Faithless New Orleans, právě teď.

0: Rudimental, Khalid, All I Know, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu 13.59, to znamená, že jsme na konci první, teda ne první, dokonce už je tej druhý, my jsme vlastně v půlce, no ale lidi, ještě jsme tady před chvilkou řešili, jaká novinka vás baví nejvíc, no a jednoduše prostě vyhrál tenhle skvělej banger. Ještě jednou, tohle to je Bay, čte se to jako Bae, nebo píše se to jako Bae, a je Supernova. Tenhle song třema hlasama vyhrál za vás, no a my končíme, nebo ne úplně, za malou chvilku se zase zmořím, zase zpátky. Tak počkejte, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Fajn Radio. Fajn. Vždycky hot.

0: Třetí hodinka Fine Weekendu s Kristem na svém startu, 14.01, to je aktuální čas. No a lidi, už za malou chvíli vám řeknu o jedné naší soutěži, která stále běží na našem Instagramu. Je to Miss Agro, za chvíli vám o tom povím víc, jak, kde se můžete přihlásit. No a mezi tím si dáme samozřejmě naše klasické skvělé vengry, tak let's go.
1: Fine Weekend.
2: Fine Weekend.
0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls, nebo teď už Hozier, Nobody Soldier, na fajnou.

Sony Fodera, taky Crystal, My Lovin'. Na Fajnu, při sobotě. No a lidi, já vám jdu říct o jedné soutěži, která běží na našem Instagramu. Ne úplně v postu, ne na storíčku, ale v naší Fajn komunitě. Celkově na Instagramu jsme jako Fajn Radio, žádný překvapení. No a když si kliknete v bio, tak tam máme komunitu, která se jmenuje Tohle je Fajn, a v ní soutěžíme o 3 VIP vstupenky na Miss Agro. Miss Agro se koná 12.5. už tohleto úterý v areálu ČZU v Praze. No a vaším úkolem, abyste vyhráli tyhle ty lístky, tak jednoduše jenom v té komunitě napište do komentáře, na koho se nejvíc těšíte. No a na koho se můžete těšit? Hele, je tam toho dost. Je tam třeba Adam Mišík, MIG21, Savsana, Louis, taky DJ Rockstar a spoustu dalších. Takže napište někoho z tady těch a můžete vyhrát 3 VIP lístky. Tak rozhodně mrkněte na náš Instagram, kde jsme jako ještě jednou Fajn Radio. No a soutěžte a v pondělí ráno už je vyhlášení, tak ať to neprošvihnete. No a teď už další songy. With DMC, Bees, Honey, Show Me Love.

0: Michael Schulte, taky Rehab, jejich Waterfall, to nám dohrálo právě teď v Éteru Fajnu, 14.19, to je aktuální čas. No a lidi, nedávno očividně Instagram udělal nějakou čistku, protože hodně známým lidem, celebritám, prostě zmizely klidně miliony sledujících. No prostě Instagram chtěl očividně pročistit nějaký účty. Za chvíli se o tom popovídáme víc, co se nejspíš stalo. No a taky si samozřejmě dáme naše skvělý songy Shade nebo taky Ray Dalton, to všechno nás čeká. Tak se na to počkejte. Na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: Ta Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
11: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
10: Jak jsou ty trampolíny velké?
11: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
10: Jsou trampolíny placené?
11: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
10: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.
1: Fajn Rádio.

Quick, Fireboy, DML, taky Nico Santos, jejich buddy dohrává právě teď. No a posloucháte fajn, máme aktuální čas 14.32 a lidi, tenhle týden se dělo něco docela dost crazy. Instagram asi očividně dost jako rozjel čistku botů a fake účtů, no a některým celebritám doslova zmizely miliony followerů přes noc, což je teda docela dost šílený. Například Kylie Jenner, tak tady zmizelo asi 15 milionů, Cristianovi Ronaldovi kolem 8, a Seleně Gomez nebo Ariane Grande taky nějak kolem 6 milionů. Internet jako řeší jediný, kolik lidí je na Instagramu vlastně jako reálných, protože jestli vám přes noc zmizí publikum velikosti celého Česka, tak to už asi není jenom takový menší update, to prostě jakoby je docela dost fejkových účtů a botů. Tak schválně, pochlupte se, přišlo třeba během tohohle týdne, přišli jste o nějakých sledující na Instagramu? Jestli jo, tak tohle jste možná vysvětlení, tak klidně napište, podělte se, 724-634-634. My mezi tím půjdeme dál, tohle to bylo vysvětlení, jak to funguje na Instagramu a teď už další skvělý bangry. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Fajnu právě teď.

I love it, I love it, I love it. U nás na fajnu. Je to tak? 14.40, aktuální čas. No a lidi, znáte někdy takový ten pocit, když přijdete domů po nějaký třeba, ať už party nebo nějaký práci, prostě pozdě večer, ale víte, že vás ještě čeká ta hygiena, že se prostě musíte vlízt do té sprchy, prostě chápeme se. Tak teďka v Japonsku vymysleli docela chytrou věcičku, která vás sama osprchuje, ale o tom až za chvíli. Mezitím tenhle dokonalý banger. Jsem pyšná na naše rádio, že tady tenhle banger máme. Justin Bieber, tak Nicki Minaj, Beauty and a Beat, to si dáme tenhle banger už za minutku, tak si na to počkejte. A za chvíli tady tenhle Coachella vibe bude i tady u nás v Česku v rádiu na fajnu. A pojďme, počkejme na ten drop, jo, pojďme.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
7: Vstup zdarma.
6: Sportfilm.cz.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: JN Interiér CZ.
8: Využijte váš prostor.
10: Fajn Radio. Instagram,
11: YouTube,
10: TikTok.
11: Co je zrovna teď in
10: Fajn Radio. To nejzajímavější ze

Miles Smith, taky Niall Horan, jejich Drive Safe. Posloucháte, fajn, máme sobotu 9. května, no a lidi, v Japonsku teďka jakoby asi už jako dokázali, že žijou minimálně v roce 2050. Vymysleli totiž něco jako pračku na lidi. Normálně se lehnete dovnitř, stroj vás umyje, usuší a hotovo. 15 minut, to je čas, který to trvá. Já nevím, jestli je to jako geniální nebo trošku scary, ale mně to přijde vlastně úplně jako skvělý. Protože si představte, jak moc jsme všichni posedlí tím šetřit čas a už nestačí jako rychlý jídlo, rychlý seznamky nebo voice message na dvojnásobnou rychlost. Teď už optimalizujeme i samotný sprchování. A nejhorší je, že já úplně vidím, jak by to lidi používali. Je tady u nás, hlavně ráno, před školou nebo prací, nebo naopak, když přijdete právě mega pozdě domů a už se vám nic nechce, tak se jenom prostě hodíte, ono vás to umeje a jste v klidu. No, ale trochu mě teda děsí jako jedna věc, co bude dál? Kapsle na spánek, automat na záchod, tlačítko vymaž pondělní existenci, nebo já fakt nevím. A zároveň, kdyby to fakt fungovalo dobře, tak bychom byli asi první generace, která může legit nestíhat hygienu míň než kdy dřív. Takže jestli jednou zmizím z vysílání, možná jsem jenom zasekla program máchání a odstřeďování. No, hele, o tom někdy jindy. Teď už tým jim pala Jenny Dracula na fajnou.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Fajn Radio. Fajn. Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
7: Fajn. Fajn víkend.
9: Kristin Esposito.
10: Ahoj lidi, posloucháte Fajn víkend s váma Kristin, no a máme před sebou čtvrtou, poslední hodinku. Věřím, že si ji společně užijeme. Hele, za malou chvíli mám tady pro vás takový dilema, který rozděluje lidi na dva tábory a mega mě zajímá, na jaký straně budete vy, tak rozhodně poslouchejte dál, protože je to o penězích a to se mi vždycky jako taková, jako tak schválně, jak to lidi budou brát, takže na to poslouchejte, připravte se, budu vás potřebovat a taky samozřejmě skvělý bangry, třeba Zara Larsson, Midnight Sun nebo taky
7: Fajn víkend.
8: Fajn víkend.
10: Nebo taky tedy svým Lose Control právě teď na Fajnu.

0: Tohle to byl Damiano David, Born with a Broken Heart, tady na Fajnu. Máme 15.12, no a lidi, já tady mám pro vás jedno takový dilema. Představte si, že před váma ležejí dvě tlačítka. Jedno vám garantuje milion dolarů, teďka hnedka, prostě klik, bum, jste za vodou. A druhý, 50% šance na 100 milionů. Ale taky dost velká šance, že odejdete úplně s nulou, že jo? No a internet se teďka totálně hádá, co je vlastně správná volba. Matematicky prej dává větší smysl risknout těch 100 mega, protože ta šance je pořád obrovská. Jenže psychologové říkají, že většina lidí stejně vezme tu jistotu, protože náš mozek mnohem víc bolí představa, že jsme přišli o jistý milion, než že jsme možná mohli být miliardáři. Upřímně, milion dolarů už je částka, která vám změní určitě asi nějakým způsobem život, ale zároveň představte si ten pocit, kdybyste zmáčkli jako safe variantu a pak celý život přemýšleli, tyjo, co kdyby, co kdybych vyhrál těch 100 milionů dolarů. No tak hele, já jsem si říkala, že už jsme si dlouho nepokecali. Nechcete mi někdo zkusit třeba zavolat? Nebo jako můžete samozřejmě psát, co byste udělali vy? 724-634-634, ale jako já si s váma klidně ráda pokecám přímo v éteru, takže jestli chcete, tak můžete rovnou volat. Pokud nechcete, tak jenom pište, ale jestli si chcete zavolat, teď je ta možnost. Takže 724-634-634. Wow, už mi někdo volá. Tak schválně, pojďme na to. Sakra, tak nevolá. Tak ještě jednou to zkuste. Už je tady. Kdo se nám dovolil? Halo, halo.
1: Daniel Tomášek.
0: Ještě jednou?
1: Daniel Tomášek.
0: Ahoj, co si o tom myslíš? Vzal by si radši hnedka milion dolarů, anebo 100 milionů, ale jenom s 50% šancí?
1: To
0: milion s 50%. Jo? Vzal by si tu 50% šanci, že můžeš mít 100 milionů?
1: Ano.
0: OK, tak to jdeš docela proti vodě, ale děkuju moc krát za zavolání, měj se hezky, třeba se ještě někdy uslyšíme, zatím ahoj. Hele, lidi, vlastně je docela super, mně už tady přicházejí nějaký zprávy, tak rozhodně pište, 724 634 634, no a my jdeme dál, Harry Styles, American Girls, na Fajnou právě teď.

0: Tohle to byl David Guetta, taky Sia, Beautiful People, tady u nás na Fajnu, 15.21, aktuální čas. No a my řešíme jedno obrovský dilema. Představte si, že před sebou máte dvě tlačítka. Na jednom je napsáno, že vám garantuje $1,000,000. A potom to druhý, tak tam je 50% šance na $100,000,000. No, ale tak je dost velká šance, že odejdete s ničím, že jo. No a my řešíme, co byste si vybrali. Je to taková dost přiblbá otázka. Co jiného takhle řešit v sobotu odpoledne, než tady tu zapeklitou otázku, je to tak? Hele, ale jakoby budete se divit možná, ale internet to fakt docela dost rozdělil na dvě části. No a přišla mi třeba zpráva od Aničky. Já bych nebrala to na 50%, protože je lepší mít aspoň něco než nic. Sice 50% je dost, ale i tak radši ne. Hele, v tomhle tom se většinou jako shodujete, že byste šli radši na tu jistotu a v pořádku, já to tak nechám. Asi bych to takhle udělala taky. Teď už reklamy, ale potom Olivia Dean. Tak se na to počkejte, za malou chvíli. Sombro nebo Olivia Dean. Na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Fajn Radio. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow.
5: I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz. Go, go. We're back. Here we go. Here we go. Here we go. Go.

Charlie XCX 316 na Fajnu. No a my tady máme takový random fakt na závěr vysílání, známe to. Ve Francii si influencerky možná už dvakrát rozmyslej, jestli si dají filtr Glazed Skin Angel Princess, nově tam totiž můžou dostat pokutu, když upravují fotku nebo video s filtry a nepřiznají to. Takže žádný, probudila jsem se přesně takhle, když vás ve skutečnosti probudil Facetune a půlka AI. Takhle, mně jenom přijde strašně funny představa, že jednou budou lidi pašovat beauty filtry, jak nelegální věci, jakože, madam, otevřete galerii, aha, tady někdo zmenšoval nos a sakra. No každopádně, jestli tohle někdy přijde i sem, tak půlka Instagramu bude muset asi přidat nějaký disclaimer. Víte, jak to máte na těch krabičkách cigaret, no, tak asi takhle. No nic, radši jdeme dál. Loj, Red Eyes, to nás čeká právě teď, tak si to dejte.

0: Nintendo. Taky Nobody Listen, jejich Perfect Trip. Tady u nás na Fajnu dohrává právě teď 15.40, aktuální čas. No a my samozřejmě pokračujeme dál, protože tu máme další skvělý bangry právě teď. Skvělá kapela, která, nebo spíš skupina, měla pauzu, teď se vrátila v plný palubě, BTS. A jejich Swim, tak to si dáme už za maličkou chvíli a taky to bude ještě třeba Sony Fodera. Tak rozhodně počkejte, za chvíli toto bude.
1: Fajn víkend.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Lift Day.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí. Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

Poslouchat to Bill Hurts, taky Purple Disco Machine, Wonderful Life, tady u nás na Fajnu, 15.50, to znamená, že se budeme muset dneska rozloučit. Děkuji, že jste tady se mnou opět dneska byli, ať už jste tady byli chvilku, nebo celý 4 hodky, extrémně moc děkuji za všechny zprávy. A my se slyšíme ještě zítra, samozřejmě od 12 do 4, tak tady buďte, já tady budu rozhodně, tak budu ráda, když si to poslechnete. A teď už Holy Humberstone to Love Somebody, to je song, který teďka poběží a já už se s váma loučím, tak se mějte krásně zatím. Krásný víkend.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Fajn rádio.
3: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě.
3: Proč?
4: Protože jsme fajn.
3: Fajn rádio.
2: Instagram.
3: YouTube.
2: TikTok.
3: Co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn rádio.
5: CZ. Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fajn Radio.

0: Fajn víkend. Fajn víkend.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Fajn Radio.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Fajn Radio.
7: Fajn

0: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
4: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Fajn Rádio.

0: sobota večer? Fajn tě protáhne klubovým vesmírem. Klubovým vesmírem. 3, 2, 1. Club Zone.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
8: Vstup zdarma.
7: Sportfilm.cz.
0: Fajn Radio.

0: vždycky fresh. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Je, yeah, to už je 25 let.
3: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
3: JN Interiér CZ.
2: Využijte váš prostor.
4: Fajn Radio.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.

jízda, co má směr, vkus, ale hlavně pí. Od 19 na Fajn.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Fajn Rádio. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in
7: Fajn Rádio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
7: Fajn. Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
5: Fajn.
8: Posloucháš páteční Club Zone na

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.cz. Fajn.
1: Vždycky hot.

0: night or 55 years down the road.
1: Radio.
2: Instagram, YouTube, TikTok.
3: Co je zrovna teď in
1: Fine Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fine.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn?

0: nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: Turn it up, turn it up.